Radio. I letos na podzim mi buší.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 90,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 7. července. Tento den roku 1860 se narodil český skladatel Gustav Mahler. Po 33 letech přišel na svět také ruský básník Vladimír Majakovský. V roce 1940

67, když se skladba kapely Doors Light My Fire dostala na vrchol americké singlové hitparády. Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: výhry, slevy, zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
2: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
2: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: 6 hodin, 2 minuty, přesně teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Pokud někam právě dnes vyrazíte na celý den, tak si nezapomeňte pláštěnku nebo deštník. Ráno bude polejasno až oblačno, během dne ale postupně zataženo. Později večer se na severu středních Čech objeví déšť. Bude tepleji než včera, až 28 stupňů Celsia, ale taky bude foukat ještě silnější vítr než včera v nárazech o rychlosti 55 km za hodinu. A do toho všeho hrajeme. Dejte si relax, dejte si skupinu Lucii.

0: Ten déšť, který nám předpovídají meteorologové, je dokonce i v téhleté písničce, i když je to jenom přirovnání, Rain. Kde je nejsušší místo v České republice? Je to v okrese Chomutov, obec Libědice, a ta leží ve srážkovém stínu Krušných hor, takže tam spadne v průměru pouhých 410 mm srážek během roku. Celorepublikový průměr je 600 až 800 mm, takže to je nejsušší místo. A ještě se dívám na rekordní teploty, když už je řeč o počasí. Nejvyšší teplota byla naměřená na území Česka před pár dny, 41,9 plus 28. června před pár dny v Doksanech. A naopak nejnižší teplota je z roku 1929 z Litvínovic minus 42,2 stupně z 11. února 1929. Takže když to sečtete a odečtete, tak vám vyjde rozdíl teplot v České republice 84 stupňů Celsia, a to by jeden nevydržel.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Kalarsa.
1: Tarkan rozdává polibky, polibky jsme rozdávali, nebo jste rozdávali hlavně včera, protože byl světový den líbání, světový den polibků, tak dneska by se měla rozdávat čokoláda, protože dnes je světový den čokolády, pokud jste na sladké, oslavte to.
2: Ráno na relaxu.
3: Relax Radio.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio.
1: Relax Radio.
0: Nejlepší rádio ve vašem
1: městě. Hlídka Rádia Relax.
2: Tak prodloužený víkend je pryč, zkrácený pracovní týden začal a už to jede. Dejte pozor na D8 na 17. kilometru za Novou Vsí směrem na Prahu je pro poruchu odstavené auto.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
0: 606 736 736.
1: S Relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: 6 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes ráno bude polojasno až oblačno, během dne postupně zataženo. Později večer se na severu středních Čech objeví dešť a odpolední teploty budou okolo 28 stupňů Celsia v maximech, takže se už zase pomalu vrací léto a letí doslova s větrem o závod, protože dnes bude vítr o rychlosti v nárazech 55 km za hodinu. Tak to nevím, jestli za to počasí může čas, ale Veronu uslyšíte už za chvilku.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Za všechno může čas. Verona na Relaxu 6 hodin 39 minut a s tím souvisí vlastně i příspěvek, který máme na Facebooku Relax Radio. Ptáme se, jaké je vaše číslo při opékání špekáčků, jsou tady různé varianty. Odborníci říkají, špekáček opékajte pomalu, otáčejte nad žhavým popelem nebo horkým vzduchem, ne přímo nad ohněm, 5 až 10 minut. Pozor na povrch, na černé spálení, to už potom ne. Takže jaké je vaše číslo? Mrkněte na Facebook Relax Radio a přejeme dobré ráno a dobrou chuť ke snídani.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

6.49, taky zdravíme všechny pekaře, pekařky, už máte určitě napečeno, anebo ještě dopékáte, ať to hezky křupe, ať je to dobrý ke snídani a nejenom ke snídani. No a co třeba s pekaři, kterým se nedařilo ve středověku? Jaké byly tresty pro řemeslníky? To se dozvíte v příští hodině.

0: je auto v protisměru.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
4: Relax Radio.
5: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 7. července je 7 hodin a 1 minuta.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Dnes ráno bude polejasno, ale až oblačno a během dne postupně zataženo. Později večer se na severu středních Čech objeví déšť, nejvyšší odpolední teplota 28 stupňů Celsia. Foukat bude vítr v nárazech 55 km za hodinu. Do další hodiny vstupujeme hezky s úsměvem se skupinou Mandraže.

7 hodin 12 minut na rádiu Relax. Světový den čokolády je právě dnes a na Facebooku kromě špekáčků, jaký typ vám vyhovuje, máme i nově dotaz, kterou čokoládu byste si nejradši dali? Za A hořká, za B mléčná, za C žádná. Facebook Relax Radio.

0: Pojďme do minulosti. Řemeslo má zlaté dno, ale taky řemeslo bylo někdy poctivé, někdy méně, a když nebylo poctivé, tak přišly tresty. Například ve středověku cechy dbaly na přísnou morálku, opakované podvody vedly k vyloučení z cechu, to znamenalo zákaz provozování řemesla, za zvláště závažné podvody hrozilo veřejné mrskání, useknutí ruky nebo vyhnání z města. Jak to měli třeba konkrétně pekaři, co se jim dělo, když rohlík byl tvrdý a chleba se nedal ani jíst? To se dozvíte za chvilku.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák Vítov anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Výhry, slevy, zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: 7 hodin 30 minut je přesný čas.
1: Relax Radio.
0: Ráno je spíš polojasné, ale už skoro oblačné, během dne má být postupně až zataženo. Později večer se na severu středních Čech objeví i déšť. Nárazový vítr bude o rychlosti 55 km za hodinu, takže větrná elektrárna vám pojede na plný plyn a vydělávat budete určitě a nejvyšší odpolední teplota, ta bude vyšší než včera, 28 stupňů Celsia. A s touhletou dvojicí budeme vstávat už za chvilku, Elton John a Britney Spears.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Právě teď 7. července, 7.7., 7 hodin 37 minut. Čas na něco důležitého, třeba na svatbu. Svatby jsou většinou podle datumu, takže letos už se to vyčerpalo, to bylo 6.6.2026, potom 26.6.2026 a na příští rok to bude určitě zajímavý 7.7.2027 nebo pak 17.7. Takže takhle i podle datumů si lidé dávají nějaké důležité závazky anebo dělají nějaká důležitá rozhodnutí. No a já jsem slíbil, že se podíváme, jak to bylo ve středověku například s pekaři, kteří byli strašně důležití. Pekaři i mlynáři měli velice důležitou roli v historii země a proto byli hodně sledovaní. A když se nedařilo, tak byli trestaní. Pekař byl na určitou dobu například přivázán na náměstí, vystaven na pranýři, s důkazem své viny například s malými nebo šizenými bochníky chleba zavěšenými na krku. To se dělalo v minulosti a ještě horší, a to se týká Prahy, v Praze bylo potápění v řece, v Praze byli nepoctiví pekaři spouštěni v koších přímo do Vltavy. Účelem bylo nejenom pekaře strapnit před zraky veřejnosti, ale také mu dát vykoupat jeho vlastní nepoctivost doslova do písmene. Ale to už je strašně dávno. Dneska už to tak není.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dvě události na dálnicích máme D4 a D7. Na dálnici D4 u sjezdu na Mníšek pod Brdy, 18. kilometr, dejte pozor, hoří osobní auto na místě, už by v tuto chvíli měly být integrované složky integrovaného záchranného systému hasiči. Takže na to pozor, D4 sjezd na Mníšek pod Brdy, 18. kilometr. Dopravní nehoda se stala na D7 směrem na Prahu. Mezi Středokluky a Kněževsí se srazila dvě osobní auta.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D7 počítejte s omezením cestou do Prahy, pokud míjíte sjezd nájezd od Makotřas a blížíte se k obci Středokluky mezi Středokluky a Kněževsí. Havarovala dvě osobní auta, neprůjezdný je jeden pruh ve směru na Prahu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8.01.
1: V Lounech se bude dělat nové parkoviště pro zlepšení kapacity míst a v Neratovicích mohou návštěvníci využít naučnou stezku pro rozvoj vědomostí. Hezké ráno s rádiem Relax.
2: Relax Radio.
1: Město Louny zahájí v polovině července stavební práce na úpravě parkování ve Štefánikově ulici. Cílem projektu je zlepšit podmínky parkování a možnosti pro obyvatele této lokality. Bude zde vybudováno celkem 36 parkovacích stání, z toho 22 šikmých a 14 podélných. V souvislosti s realizací stavby dojde k dočasnému omezení provozu i parkování v dotčeném úseku ulice. Po dokončení realizace bude tento úsek jednosměrný. Město Neratovice myslí na sportovní aktivity a rozvoj dětí. Už 5 let mohou obyvatelé Neratovic využívat lesní naučnou tělocvičnou stezku v lesíku Skála. 6 akátových cvičebních prvků propojuje pohyb, poznávání přírody i zábavu. Na jednotlivých stanovištích najdete QR kódy s přírodovědnými kvízy a tipy na jednoduché cviky pro děti i dospělé. Jak to bude v Kladně s velkoobjemovými vanami o prázdninách, nám sdělí pověřený mluvčí Jaroslav Kejmar.
3: V prázdninových měsících budou v Kladně vany na velkoobjemový odpad rozměšťovány pouze na žádost občanů. Pokud se vedení bytových domů, popřípadě občané rodinných domů v dané ulici domluví na společných úklidech, mohou si zdarma objednat návoz městské vany vždy nejméně se 14-denním předstihem, a to písemně. Žádost bude posouzena z hlediska finančních a organizačních možností města. Velkoobjemový odpad mohou občané odkládat množství do 300 kg na osobu za rok do sběrných dvorů.
1: Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s 1173 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England klubu utká s Naomi Osakovou, Japonkou postavenou o 4 příčky níže.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes očekáváme ve středočeském kraji převážně zataženo až oblačno, odpoledne očekáváme teplo, ale stále oblačnou až skoro zataženou oblohu s teplotami 26 až 28 stupňů.
0: Dnes je světový den čokolády, kterou by si volila mléčnou, hořkou nebo žádnou.
1: Hořkou, když už, tak člověk občas si potřebuje obalit nervy.
0: Já nevím, mám čokoládu, já osobně mám čokoládu spojenou se sladkou chutí a pak vždycky odborníci a lidi říkají, no ta hořká je nejlepší, no, ale proč bych si dával čokoládu, když je hořká?
1: No jo, jenom, že po té sladky se až moc tloustne, víš?
0: Tak já nevím, tak já si dávám čokoládu, protože je sladká. Tak za ty naše odpovědi nám tleskají Olga Lounová a Vojtáno. Hezké ráno, dopoledne.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

všechno se přihodilo, co se děje na fotbalovém šampionátu, to se dozvíte v této hodině. Po písničce se vydáme do minulosti v kalendáriu a já tady mám jednu událost 7. července 7. 1839. Takhle dávno byl příjezdem prvního vlaku do Brna zahájen provoz na železniční trati Brno-Vídeň. Byla to část severní dráhy císaře Ferdinanda a rovnou se stala nehoda, vlakové neštěstí, hned první železniční neštěstí v České republice v roce 1839 v tento den. V pořadí třetí vypravený vlak najel do předchozího, který čekal před Vranovickým nádražím u Břeclavi a desítky osob byly zraněny, takže bylo to všechno jenom v plenkách. Naštěstí to bylo jenom o tom zranění. Tak to byl rok 1839 a my jedeme dál.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. července. Tento den roku 1860 se narodil český skladatel Gustav Mahler. Po 33 letech přišel na svět také ruský básník Vladimír Majakovský. V roce 1940 spatřil světlo světa v Liverpoolu člen Beatles Ringo Starr. Narozeniny má dnes také jeden z legendární diskotékové formace Village People, David Hodo. A basák Spin Doctors, Mark White. 7. se také narodila ruská kráska Anna Kurnikovová, ta v roce 1981. 7. červencový den v roce 1668 byl přijat Isaac Newton ke studiu na univerzitě v Cambridge. Roku 1891 byl patentován cestovní šek. Psal se rok 1967, když se skladba kapely Doors, Light My Fire, dostala na vrchol americké singlové hitparády.

0: šampionát.
1: Jak dopadlo pirenejské derby? Portugalsko, Španělsko 0-1. A to znamená, že do čtvrtfinále postupuje Španělsko. Legenda Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších hráčů dějin, potvrdil, že tento šampionát byl jeho posledním. Ronaldo vstřelil celkem 3 góly, do šancí se dostával i proti Španělsku, ale na postup to nestačilo. Portugalsko nedal gól a jede domů. Americký prezident Donald Trump způsobil obrovský skandál, když se optal u svého přítele a čirou náhodou i šéfa FIFA Infantina, jestli americký útočník Folarin Balogun vlastně může hrát kvůli červené kartě z minula. Taková maličká službička přátelská. Pokud by USA postoupili, stal by se ze šampionátu okamžitě průšvih paskvil, místo toho domácí dostali 4 góly. Balogun sice vydržel až do nastavení, ale na zápas neměl vliv. Belgie porazila USA 4-1. Spojené státy dostali 4 góly, ve čtvrtfinále mistrovství se tak utkají Belgie a Španělsko a Belgie si zahraje další obrovský zápas, páteční čtvrtfinále.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio. Like it's

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dostat defekt v tunelu, to nechce žádný řidič ani žádná řidička. Proto tady mám upozornění do Prahy v Těšnovském tunelu na výjezdu na Rohanské nábřeží. Stojí odstavené osobní auto pro defekt.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Ale pokud se chystáte změnit domov na druhou stranu zeměkoule, tak pamatujte, pokud berete i děti, že tam jsou prázdniny úplně jinak. Prázdniny máme teprve, jsme na začátku. Třeba Velká Británie, Nizozemsko a Německo ještě prázdniny nemají, protože děti se učí až do poloviny července a pak teprve začínají prázdniny v některých částech Německa a v Nizozemskou Británii. Ale třeba USA, Kanada, Skandinávie, Česká republika, my máme prázdniny v plném proudu, ale právě na druhé straně zeměkoule v červenci a v srpnu mají naopak školní rok a hlavní letní prázdniny. Například v Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii, v Argentině, v Jihoafrické republice. Tak hlavní letní prázdniny tam mají prostě v prosinci a v lednu.
1: Relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala nedaleko Mělníka v obci Byšice. V ulici Nádražní se srazilo nákladní auto s osobním. Na místo je přivolaná policie.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě.

0: 9 hodin bude za půl minuty.
1: Demolice autobusového nádraží na Kladně je v plném proudu a na Berounsku se staví první dům z 3D tiskárny. Pěkné úterní dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Kladno započalo s bouráním starého autobusového nádraží, které spíše dělalo městu ostudu. Lidé se teď sice nemají kam skovat před deštěm nebo sluncem, protože demolice musela začít za plného provozu, ale město za to slibuje krásné nové autobusové nádraží už v září. Cestující po prázdninách čeká moderní prostor s parkovištěm a zelení. Technologie je opět o kus dál. V Třenici u Cerhovic na Berounsku vzniká první rodinný dům z 3D tiskárny v České republice. Stavba dostala stavební povolení a její design a originální technologie přitahuje pozornost lidí. 3D tiskárna se využívá pro nanášení betonových vrstev. Tento proces zkracuje dobu výstavby a umožňuje také vytvářet tvary inspirované přírodou. Mateřské školy a školní družiny ve Slaném od září zdražovat nebudou. Rádiu Relax to potvrdil přímo starosta Martin Hrabánek.
3: Rada města neschválila navrhované navýšení cen. Mateřská škola tak od září dál vyjde na 700 korun měsíčně, školní družina pak na 300.
1: Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného verdiktu nesmí obtěžovat okolí hlukem nadmíru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdí, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté porazili v Brně 75-73 Estonsko, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88-79, po které skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Ze začátku dne bude polojasno až oblačno, během dne bude postupně až zataženo, později večer se na severu středočeského kraje objeví déšť. Nejvyšší teploty dne budou 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Ty jsi o víkendu čundrvala,
1: ano.
0: Spala si pod čirákem, takže jsi se připravovala na výlet do zemí, kde mluví svahilsky?
1: No to ještě nevím, jako, ale chytlo mě to, takže kdo ví, co bude dál.
0: A tam je teplo večer, i když, no jak kdy, je to východ Afriky. Dnes je totiž Mezinárodní světový den svahilštiny.
1: Aha.
0: Tak ještě, když už jsi se připravila fyzicky a že umíš spát pod čirákem, jestli pak víš svahilsky, jak se řekne dobré ráno.
1: Ne, ale ty mi to řekneš.
0: Já ti to řeknu. Habari za asubuhy, ale teď bude poledne, tak to se nauč, to použiješ s Alešem. Habari za mchana.
1: No tak mchana. To zní jednodušeji než to dobré ráno teda.
0: To jo, takže já se rozloučím, přeju dobrý den, habari za

0: 9 hodin, 11 minut, Reddy Kirken společně s nimi, Michal Hrůza, to je sdružení, který kdysi fungovalo spolu, pak se chlapci rozdělili, teď už funguje Michal Hrůza a kapela Hrůzy. Každopádně na tuhle muziku já hodně rád vzpomínám a pojďme se podívat dopředu. Dneska je 7.7. magické datum, k kterému se váže spoustu věcí, spoustu takových těch událostí a i těch tradic a podobně. Budeme si o nich dopoledne určitě povídat a budeme taky hrát muziku 90. let, ta nás čeká teď. Pet Shop Boys Heart, jinak vám přeju hezké dopoledne. Máme před sebou relativně příjemný den, co se počasí týče. Teploty mají zase stoupat nahoru a nejlepší, pokud si plánujete už víkend, i přestože je úterý, tak nejlepší to prý bude o víkendu.
1: Relax, největší hity 90.

Už jsem to zmiňoval, sedmička, to je takový hodně magický číslo, pro někoho šťastný, pro někoho nešťastný, v mnoha kulturách máme 7 dní v týdnu, 7 barev duhy, 7 hudebních tónů i 7 divů starověkého světa. Není divu, že datum 7.7.

To by na mnoho lidí výjimečně, možná třeba i na vás. Mimochodem 7.7. to bejvá na matrikách fakt jako narváno. A když tomu byl ještě rok 2017, tak to bylo vyprodaný asi 3 roky dopředu, co já si tak jako lehce vzpomínám. Tak jenom přeju, abyste měli dneska to největší štěstí, jaký můžete mít. Za námi je Lady Gaga, muzika z Wednesday z dvojky a před námi za chvilinku Maneskin, tak si to užijte.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák Vítov anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Minuta po půl desáté, pojďme se podívat na dálnice, jak nám to frčí, a nebo třeba možná i nefrčí. Začneme u Pražského okruhu, konkrétně na 59. kilometru ve směru na D1 se stala nehoda nákladního vozidla a dodávky, to znamená, tvoří překážku na vozovce. Pokud jedete tímhle směrem, tak jezděte hodně, hodně opatrně, ať do toho nevlítnete. Na okruhu ještě zůstaneme, konkrétně na 12. kilometru ve směru na Ruzyň, to znamená na D7, stojí porouchané vozidlo, což by jako nebylo úplně tak nic hroznýho, ale ono stojí v levém jízdním pruhu. Je tam odstavené pro poruchu, je to dodávka, takže to není ani nic malýho, tak taky jezděte opatrně, dávejte na to pozor. A ještě bych se s dovolením tady podíval na D8, na 77. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, je tam nehoda nákladního vozidla, tím pádem překážka na vozovce a ten průjezd je s hodně velkou zvýšenou opatrností. I když nákladní vozidlo je prý mimo komunikaci, převážně, tak i tak počítejte s tím, že v tom místě se můžou dít nějaké odklízecí práce a podobně, tak abyste do toho náhodou nevlítli.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Ještě 4 minuty a máme 9:45. One Republic, Invisible a informace k tomu. Pokud jste se zapojili do naší instagramové soutěže, ve který můžete vyhrát 2 lupeny na páteční koncert Činasky v Letňáku ve Slaném, tak dneska byste měli obzvlášť pozorně poslouchat, protože je úterý 7. A co si budeme povídat, naše soutěže jsou většinou, myslím tím tedy na sociálních sítích, týdenní. Dneska by to mělo padnout. Někdo z vás dostane 2 lupeny, co to chce, v podstatě jedno jediný. Samozřejmě nejdřív odpovědět, to je jasný, nevím teda, jestli už není pozdě, abyste se do toho vrhli ještě dneska, ale pak pozorně poslouchat, protože výherce budeme říkat přímo do vysílání.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Nevím jak vy, ale já mám pocit, že ta první společná hodina utekla strašně rychle, blížíme se k 10. Za chvilinku už Barunka a další dopolední zprávy a hned po celé tady pro vás mám jedno docela zajímavé psychologické pravidlo, které se tak jako lehce váže k sedmičkám. Pokud vás to zajímá, tak vydržte, jako já osobně do tohohle toho nespadám, u koho to platí.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě.

0: Tak jsme tady s Barunkou před zprávama probrali trošku kempování, tak jsou ty prázdniny, no a teď už se vrhneme na zprávy. Je tu 10.
1: V Berouně budou muset řidiči čelit objížďce kvůli opravám železničního přejezdu a v Mělníku se schválilo výběrové řízení na zpracovatele projektu Smart City. Hezké dopoledne přeje Bár s Alešem.
2: Relax Radio.
1: V Berouně bude od 13. července do 18. července zcela uzavřena část ulice Lidická z důvodu kompletní opravy železničního přejezdu vlečky. Jedná se o křižovatku silnic směr Hýskov a směr Železná. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tun je vedena přes obec Malé Přílepy do Chrustenic, Lodějnice a přes obec Vráž do Berouna. Radní v Mělníku schválili vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele v projektu Smart City. Zároveň vrcholí příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele analytických koncepčních podkladů a návrhu řešení týkajících se korporátního řízení města, uplatnění sdílených služeb a zajištění softwarové podpory pro správu majetku města, včetně všech městských organizací. Výběrové řízení na zpracovatele by mělo být ukončeno do podzimu letošního roku. O revitalizaci kladenského náměstí Svobody nám řekne více pověřený mluvčí Jaroslav Kejmar.
3: Díky nově vytvořeným zasakovacím plochám dojde na náměstí Svobody ke zpomalení odtoku srážkových vod z území a tím se zlepší kvalita klimatu. Nová kompozice náměstí zlepší jeho prostupnost a umožní pořádání společenských akcí. Na náměstí nově přibudou dva vodní prvky. Jedna kruhová nádrž o 5metrovém průměru s betonovou obrubou o výšce 40 cm a s klidnou vodní hladinou. Druhým prvkem bude pochozí fontána s 5x5 vodními tryskami zabudovaný v zemi ve čtvercovém uskupení.
1: Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali po ničivém zemětřesení kolem 40 budov. Vyprostili 5 mrtvých. Žádné živé lidi se Čechům najít nepodařilo. Ještě v době jejich působení se to ale povedlo jiným týmům. Práci na místě stěžovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost.
2: Sport.
1: Jediný současný tuzemský zástupce v NBA, Vít Krejčí, si vychutnal vítězství českých basketbalistů před domácím publikem v Brně nad Estonskem 75-73, kterým tým kouče Luboše Bartoně zakončil vystoupení ve skupině H, kvalifikace mistrovství světa s bilancí 3 výher a 3 porážek.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude polojasno až oblačno s denními teplotami 24 až 27 stupňů Celsia. Odpoledne mohou hrozit i slabé přehánky a bouřky.
0: Tolik zprávy a Barča, mimochodem zeptám se tě jednu takovou zásadní věc pro mě, jo. Kdyby jsi mohla vybrat jedno číslo od 1 do 10, moc na tím nepřemýšlej, jaký bys vybrala?
1: 7.
0: Je to jasný. Tak za chvilinku si povíme víc, teď vám přeju hezké dopoledne, máme 3 minuty po 10. A i přesto, že čas je dopolední, tak je možný, že hudebně někomu popřejeme dobré ráno. Timmy Trumpet a Ale Farben. Good morning.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Možná je to náhoda, možná ne, já nevím. Teď máme 10 hodin, 10 minut, je dneska úterý 7. července dopoledne a když bych se podíval za muzikou, tak Martin Garrix a Ed Sheeran jsou aktuálně na 7. místě Relaxády, což je hitparáda Relax Rádia, do které hlavně můžete zasáhnout i vy. Můžete si ji srovnat podle toho, jak rozdáte hlasy na www.radio-relax.cz. Je to na vás a ještě jsem chtěl říct, jako když už jsme u těch čísel, bavili jsme se tady o tom s Bárou. Když lidé většinou dostanou otázku, vyberte si číslo od 1 do 10, tak nejčastější odpovědí bývá právě 7.
1: Dopolední relax. Relax Radio.

Hudebně jsme se vrátili o pár let nazpátek, konkrétně do roku 1995. Tohle jsou Culture Beat. Když se řekne Culture Beat, tak většina z vás si i vybaví asi ten jejich největší hit Mr. Wayne, pokud chodíte na takové ty taneční akce, kde se hraje tahle muzika. Ale pozor, je spoustu zemí, třeba Německo, tam se za jedničku považuje právě tahle ta skladba Inside Out. Mimochodem, jako uvažovalo se o tom, že tohle to by byla vlastně jedna z nejvýraznějších skladeb skupiny právě po obrovském hitu Mr. Wayne, který vlastně o dva roky dřív ovládl evropské hitparády. Jak to dopadlo, no tak to už si můžete srovnat podle sebe, jak to chápete. Jinak docela zajímavý je i to, že uprostřed té skladby je taková jakoby nečekaný hudební prvek, jak tomu říkají, takový hluboký mužský hlas. A mně teda moc hluboký nepřijde. Každopádně v tehdy hudební kritici upozorňovali, že právě tohleto dodává skladbě tu zvláštní atmosféru. Tak jenom abyste věděli.

0: Je přesně 10:30, posloucháte úterní Radio Relax, dopolední k tomu. A když bych se vás zeptal, jestli vám něco říká jméno George A. Miller, tak předpokládám, že 99% řekne, že vůbec nic, nebo spíš nikoho. Je to prý velmi známý a slavný psycholog, který proslavil, a protože dneska se bavíme tak trošičku o sedmičkách, proslavil pravidlo 7 plus minus 2, podle kterého se člověk v krátkodobé paměti, která mě už teda skoro hodně chybí, obvykle udrží přibližně 5 až 9 položek, nebo těch 7, která je přesně uprostřed. Moderní výzkumy potom jako ukazují, že skutečný počet bývá, a to je právě ono, proč o tom mluvím, ještě nižší. Já jsem ten doklad moderního výzkumu, protože někdo to má tak jako plus minus, těch 7 plus minus 2, někdo třeba míň, někdo má problémy i s jednou, do jaké kategorie se zařadíte vy, to už necháme na vás. Ale to pravidlo 7 plus minus 2 je jedno z nejcitovanějších psychologií, tak asi na tom něco bude.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Za pár minutek tady bude 10:45, přátelé. Je to tak, čas letí, už můžete pomalinku uvažovat o tom, co si dáte k obědu. A nebo se ještě předtím podívat na náš Facebook, na Facebook Relax Rádia. Když byste třeba dneska večer někam vyráželi s kamarády, sami to už je jedno, tak máme pro vás tip na takovou večerní hru v restauraci. No, je to teda spíš pro chlapy, to je pravda, ale tak můžou si to zahrát i ženy a celý si to obrátit. No, to už záleží na vás.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Větku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Tak tohle je určitě muzika, která vám lehce rozpohybuje trávení. Máme za pár minutek 11. hodinu. Tohle byla Ina s Balvinem a Cola Song. Když už jsme řeč, nebo když už je řeč o pití, možná by stálo za to k tomu zmínit něco málo o jídle, protože ta doba oběda se blíží. Nevím, jak jste na tom třeba s pizzou, takovou normální klasickou, ale našel jsem tady, že kdybyste chtěli něco jako hodně netradičního, můžete si, nemyslím si, že asi u nás, ale ve světě objednat nejdražší pizzu, která vůbec jako na světě se dělá, stojí několik tisíc eur, je to taková jakože takový návod na to, jak se dobře najíst, ale jako chce to dopředu si ji objednat, protože je připravovaná několik dní. Pozor, je to speciální pizza. Obsahuje mimo jiné jedlé zlato, tak jako dobrou chuť, lanýže, taky luxusní kaviár. Já si osobně teda ale myslím, že stejně se většina lidí shodne, že obyčejná čerstvá pizza, kterou si můžete dát třeba dneska k obědu, chutná úplně nejlíp.

0: dokonale sklidňující muzika, to byly Beatles těsně před 11, i když v podstatě skoro na 11. Jdeme na zprávy, je tu Barča.
1: V Žadci se projednal a schválil návrh o zvýšení daně problémových nemovitostí a v Neratovicích je omezený režim rentgenových vyšetření. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Zastupitelstvo města Žadce projednalo a schválilo návrh opatření, kterým se nově stanoví zvýšený místní koeficient pro přesně vymezené nemovitosti. Přijaté opatření reaguje na předchozí vývoj i rozhodnutí soudu a zaměřuje se výhradně na nemovitosti ve špatném stavebně technickém stavu. Pro nemovitosti, kterých se týkalo původní opatření obecné povahy v souvislosti s problematickým chováním obyvatel, se nic nemění a zůstávají regulovány předchozím opatřením. Pacienti v Neratovicích musí počítat s omezením rentgenového vyšetření. Může za to letní období a zkrácená ordinační doba z důvodu letních dovolených. Rentgen v poliklinice, který má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, je v provozu třikrát týdně. Rentgen, který je v nemocnici a má smlouvu pouze s jednou pojišťovnou, bude zavřený několik dní v červenci. Jak to bude v Kladně s velkoobjemovými vanami o prázdninách, nám sdělí pověřený mluvčí Jaroslav Kejmar.
3: V prázdninových měsících budou v Kladně vany na velkoobjemový odpad rozměstňovány pouze na žádost občanů. Pokud se vedení bytových domů, popřípadě občané rodinných domů v dané ulici domluví na společných úklidech, mohou si zdarma objednat návoz městské vany vždy nejméně se 14-denním předstihem, a to písemně. Žádost bude posouzena z hlediska finančních a organizačních možností města. Velkoobjemový odpad mohou občané odkládat množství do 300 kg na osobu za rok do sběrných dvorů.
1: Rychlý rozvoj digitálních technologií a využívání umělé inteligence proměňuje český trh práce nebývalým tempem. Zaměstnavatelé stále častěji hledají pracovníky s novými dovednostmi, zatímco část pracovní síly se potýká s nedostatkem potřebné kvalifikace. Na rostoucí potřebu vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí reaguje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky spuštěním dvou nových projektů financovaných z operačního programu zaměstnanosti Plus a vzdělávání pro firmy.
2: Sport.
1: Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se před dánského rivala těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité mají nyní na sekundu stejný čas.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes máme teplý a oblačný den. Později nás mohou zasáhnout bouřky nebo dešťové přehánky. Dnešní den doprovází mírný západní vítr, který se bude večer měnit na severozápadní.
0: Ale celkem logicky mě napadlo u té cyklistiky, co ty a kol, to jsme se ještě nikdy nebavili, jezdíš na kole nebo ne?
1: No jako umím to.
0: Začala si dobře.
1: Ale na kole jsem už nebyla mnoho let jako.
0: Mnoho let jako, takže nic, jako na cyklový let to s tebou jako nepůjde.
1: To jako syna, já spíš ty brusle inliney, víš.
0: Jo takhle, dobře, tak si to pamatujte, my jedeme dál, nabídka muziky, taková lehce pohodová, The Cures, Everybody Somebody. Já vždycky říkám, že tahle ta muzika se hodí spíš večer do baru, ale tak i dopoledne se dá udělat takový lážo plážo.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

Už zítra večer od 18 hodin se rozhodne, kam až postoupil z novinek projekt Michael, což je Michael Forec ke skladbou Spolu, kterou můžete teďka slyšet jako takovou jakoby stále ještě dopolední nabídku. Je to na vás, můžete ještě hlasovat na www.radio-relax.cz, tam vlastně rozhodujete, jak se vytvoří ta základní desítka, kterou si večer, zítra, tedy od 18. hodiny, celou odvysíláme. Teď jde o to jenom se těšit a případně držet Michaelovi prsty. Dopolední relax.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák Vítov anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.

0: 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Kdyby se mě někdo zeptal na stělesnění pohodové muziky, tak asi bych v první chvíli řekl Coolers, Everybody Somebody. Tohle je taková věc, kterou si dovedu představit na večer někam třeba do baru, dát si k tomu nějakou dobrou whisky, jako ač jsem nekuřák, tak nějaký dobrý doutník a tak dále. Poslouchat právě kapelu, která hraje na podiu, a bylo by to úplně super nálada. Původně jsem chtěla mluvit úplně o něčem jiným. Tak, četli jste možná, v současné době toho je docela dost na internetu, už jsem to viděl někde v tisku, že spousta lidí chodí do obchodních center kvůli tomu, jak byly ty vedra, že se tam chodí schladit, to znamená kvůli klimatizaci. Samozřejmě mě napadlo, abych se podíval, kde to celý mělo začátek, tak dostal jsem se až do roku 1954, kde konkrétně 5. července, o dva dny jsem to jenom prošvihnul, byl ve Spojených státech otevřen první obchod s klimatizací. Samozřejmě v létě byl okamžitě přetížený, protože lidi chodili v úvozovkách nakupovat, jenom tak jako, aby se ochladili. A podle mě takhle vznikla taková ta letní móda trávit horké dny v obchodních centrech nebo u vody.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: asi.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: 2 minuty po 11:30 mrkneme jednak na Pražský okruh a samozřejmě na dálnici D8. Tak začneme okruhem. Na 10. kilometru ve směru na D1 se stala nehoda 2 nákladních vozidel, takže je jasný, že musíte projíždět velmi opatrně. Je to nákladák a dodávka, taková ta větší, jak se říká. A druhá dopravní nehoda se stala taky na okruhu, konkrétně na 5. kilometru, tentokrát ale ve směru na Ruzyň, to znamená na D7. Nehoda se stala v připojovacím pruhu, nákladák a opět dodávka, takže opatrně. A poslední, třetí nehodu, kterou tady máme, je z D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu. Se stala nehoda, tentokrát 2 nákladní vozidla. Samozřejmě je to hned znát, na vozovce dělají se kolony. Jinak na místo jede policie České republiky, tak jezděte opatrně.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na

0: Za 4,5 minuty máme 11:45, to znamená doba oběda se blíží, co si budeme povídat. I teplota nám stoupá docela dost výrazně a stoupat bude hlavně směrem k víkendu. Možná, že spolu s tím je tady celkem na snadě dobrá rada nebo spíš upozornění, na který byste neměli zapomenout. Lidské tělo ztrácí v horku, to znamená bez zvýšující se teplotě, až přes 1 litr vody za hodinu. Neuvěřitelný. Takže když byste třeba byli celý den na sluníčku, nebo kdybyste u toho sportovali, tak prý můžete přijít až o 3 litry vody denně. Neuvěřitelný. A je to pozor, bez pocitu žízně. A mluvím o tom proto je třeba v létě dehydratace, když o ní někde slyšíte v médiích a tak dále, tak častá. Dodržovat pitný režim, to je základní pravidlo číslo 1 pro léto.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: chybí a máme tu pravé poledne, tedy 12. hodinu. Teď se podíváme trošku někam jinam, i přesto, že jsou prázdniny, doby dovolených a výletů a podobně. Měli byste, pokud jezdíte v autě, dodržovat dopravní předpisy. Kdybych nevěřil, nebo kdybych nevěděl, že to je z oficiálních policejních statistik, tak bych téhleté pokutě ani v podstatě nevěřil. Ale je to pravda. Kuriozní pokuta byla udělena řidiči v Brně, který měl zapnutý, a teď pozor, protože tohle to si myslím, že se stává úplně každému, blinker 2 minuty, aniž by odbočil, jo, stává se to. Policie ho zastavila, udělala mu blokovou pokutu 500 korun za, a teď to přijde, uvádění ostatních účastníků v omyl. Řidič prý poslouchal rádio, dozvěděla se, a zapomněl na něj. Jako stává se to, já myslím, že možná daleko horší je to, když odbočujete a ten blinker tam nedáte, ale to už samozřejmě závisí na tom, jak to kdo vnímá. Každopádně, bacha na věc, předpisy se dodržou i o prázdninách.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Lehce jsme přetáhli 12 hodin a 1 minuta, je tu Baruška, přišla se zprávama.
1: Na Mělníku je uzavírka kvůli výstavbě nových bytových domů na 3,5 týdne a obyvatelé Lounci hlasováním zvolili projekt, který bude město realizovat. Krásné poledne vám přeje Aleš a Bára.
2: Relax Radio.
1: Dnes se na 3,5 týdne uzavřela část Bezručovy silnice na Mělníku. Důvodem je napojení na vodovod a kanalizaci nových bytových domů zahrady Mělník, které se v této lokalitě staví. Řidiči musí jet objížďkou, která je dlouhá 2,5 kilometru. Uzavírka neplatí pro autobusy Pražské integrované dopravy a záchrannou službu. Obyvatelé Loun hlasovali o projektech, které bude město realizovat. Letos vyhrál projekt relaxační schody u řeky Ohře. Do hlasování se zapojilo celkem 632 respondentů, kteří vybrali celkem ze 6 návrhů projektů. Vedle samotného hlasování bylo zasláno dalších 68 nových podnětů a nápadů pro budoucí rozvoj města. Mateřské školy a školní družiny ve Slaném od září zdražovat nebudou. Rádio Relax to potvrdil přímo starosta Martin Hrabánek.
3: Rada města neschválila navrhované navýšení cen. Mateřská škola tak od září dál vyjde na 700 korun měsíčně, školní družina pak na 300.
1: V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 více než loni. Potrvá do 31. července, řekl velitel náměštského cvičení Filip Šilhan. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí.
2: Sport.
1: Nezvyklý boj s časem vyhrála ve Wimbledonu americká tenistka Coco Gauffová a poprvé se dostala do čtvrtfinále, a to pouhé 2 minuty před možným přerušením. Na nejslavnějším turnaji totiž platí pravidlo, že po 23. hodině už se nesmí pokračovat.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: Aktuálně je nakladně 25 stupňů Celsia. Odpoledne se teplota vyšplhá na 28 stupňů, ale bude postupně přibývat oblačnosti. Večer se ochladí zhruba na 22 až 23 stupňů a kolem 21. hodiny se mohou objevit přehánky.
0: Napadlo mě, tebe jsem se ještě neptal, ptal jsem se takhle občas svých kolegů a tak dále. Vzpomeneš si ještě třeba, jestli jsi vůbec chodila na svoji mateřskou školu?
1: No jasně.
0: Fakt jo?
1: No to víš,
0: a kde jsi chodila?
1: No, chodila jsem v Kačici.
0: Jasně.
1: No a mám tam pár vzpomínek, no, ale jako moc se mi tam nelíbilo.
0: Takže počkej, takže vzpomínky kladný nebo záporný?
1: A tak asi...
0: Ale opatrně, jako nikdy nevíš, kde se tam budeš vracet. Třeba neříkám, že ty sama, ale třeba s dítětem, že jo?
1: Jo, takhle. No tak dneska už je tam jiný osazenstvo, že jo? Protože řekněme si to na rovinu, jo? Je to prostě aspoň 23 let, co jsem chodila do té školky.
0: to bylo velké vzpomínání. No nic, tak já nevím, jestli vy si třeba vzpomenete na svoji mateřskou školu, já teda jo, já určitě, ale mám vzpomínky, které tady ani nechci ventilovat, radši vám pustím muziku. To je rozhodně radostnější. Ema Drobná vo vlnách už za chvíli tady u nás na Relaxu, jinak samozřejmě všem přejeme hezké úterní odpoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: 10 minut po 12. hodině mám tady pro vás dvě pozvánky. Ta první je na koncert Ireny Budweiserové a Jakuba Racka u příležitosti 20. výročí založení nadačního fondu Umění doprovázet. Koncert proběhne ve čtvrtek 9. července od 18 hodin v kostele Narození Panny Marie v Novém Strašecí. No a ta druhá pozvánka, ta je na bankovní taneční zábavu v Otvovicích v pátek 10. července. Mimochodem připomínám, bude super počasí, takže to už je lákačka sama o sobě. Začíná se v 19 hodin v amfiteátru koupaliště Otvovice. Hraje bingo band Josefa Chlupa a host večera bude Jan Hrubý.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: you.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. července. Tento den roku 1860 se narodil český skladatel Gustav Mahler. Po 33 letech přišel na svět také ruský básník Vladimír Majakovský. V roce 1940 spatřil světlo světa v Liverpoolu člen Beatles Ringo Starr. Narozeniny má dnes také jeden z legendární diskotékové formace Village People, David Hodou. A basák Spin Doctors Mark White. 7. 7. se také narodila ruská kráska Anna Kurnikovová. Ta v roce 1981. 7. červencový den v roce 1668 byl přijat Isaac Newton ke studiu na univerzitě v Cambridge. Roku 1891 byl patentován cestovní šek. Psal se rok 1967, když se skladba kapely Doors Light My Fire dostala na vrchol americké singlové hitparády.
1: Relax Radio.

0: Fink. Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Přesně 13. hodina, úterý 7. července, pojďme si dát zprávy.
1: V Kralupské rafinérii skončily technické potíže, provoz se vrací do běžného režimu a řopík Ukryr na Žatecku se v aukci prodal za 230 tisíc korun. Krásné úterní odpoledne vám přeje Honzika Bára.
2: Relax Radio.
1: Provoz Kralupské rafinérie se po několika dnech technických problémů postupně vrací do běžného režimu. Kvůli závadám bylo nutné využívat flérování, které provázel výrazný hluk, zápach i viditelný plamen. Na zápach si stěžovali obyvatelé Kralup nad Vltavou i okolní obce. Příčinou byly závady na technologii výroby síry a na jednotce fluidního katalytického krakování. Závada byla odstraněna a tím končí hluk a nepříjemný zápach. Řopík Ukryr na Žatecku našel nového majitele v elektronické aukci. Vyvolávací cena 70 tisíc korun se po 39 příhozech vyšplhala na konečných 230 tisíc. Historická pevnostka z let 1937 byla součástí československého pohraničního opevnění. Město o objekt zájem neprojevilo, proto je stát nabídl do aukce. V Berouně pokračuje revitalizace pomníku padlým na Husově náměstí. Mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Poté, co restaurátoři dokončili rekonstrukci sochy Záboje, přišly na řadu okolní záhony, které je potřeba po restaurátorských pracích obnovit, doplnit zeminou a osázet. Zahradníci v okolních záhonech vysadí postupně několik set sazenic ledniček, 600 kusů velkokvětých afrikánů a 70 kusů šalvějí hajník. Následovat bude úprava vnitřního záhonu okolo sochy Záboje a výsadba dalších letniček a trvalek.
1: Součástí prací i výměna laviček. Provoz ostravského domova, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, je v ohrožení. Peníze na fungování má jen do poloviny září a pokud nezíská další službu, zřejmě bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích.
2: Sport.
1: Hokejový útočník David Kempf ukončil působení v zámořské NHL a podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Nové dlouhodobé kontrakty uzavřeli do konce sezóny 2028-2029 lídři týmové ofenzívy Ondřej a David Kašovi.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes v noci bude jasno až polojasno, místy přechodně oblačno. Srážky se neočekávají. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Vítr bude slabý, převážně severozápadní až západní. Zítra ráno bude skoro jasno až polojasno s teplotami kolem 12 až 15 stupňů. Přes den pak teploty vystoupají na 23 stupňů.
0: Tak co vám navíneme z muziky mezi 13. a 14. bude třeba Ellie Brock. A taky se vydáme do ulic. Ty už jsou teď plnější. Já ten minulý týden jako jsem potkal strašně málo lidí. Dneska už jako ta doprava. Jak jsi jela ty do rádia?
1: No, tak já ráno jsem jela a byla jsem překvapená, jak bylo prázdno.
0: Fakt? Tak to mě zase dneska to přišlo, že to je už trochu víc než minulý týden.
1: No, ale Honziku záleží, v kolik si jel hodin.
0: To je pravda, ty jsi takový naše radní ptáče. No jo, no, tak to Ladra stává dlouho.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 13 hodin, 10 minut k tomu s vámi na relaxu Honza Ladra, přeji hezké úterní odpoledne. Začíná nám Fresh Time s datem 7. července a i o prázdniny vás samozřejmě nesmíme ochudit o anketu Relax v ulicích. Vysvětlete pojem zeď v rodinném vztahu. Tak s touhle otázkou jsme šli dneska za vámi do ulic, tak pojďme si dát vaše odpovědi.
1: Relax ulicí.
2: Zeď je manžel mé dcery.
3: Zeď, nevím.
4: Zeď, to je od mojí ségry, manžel.
5: To je od dcery manžel.
6: No, je nějaký problém mezi rodinnými příslušníky.
7: To je manžel mý dcery.
8: Můj přítel je zeď mojí mámy.
2: Tak já, když budu mít manžela, tak to bude zeďák mých rodičů.
9: Zeď je vztah mezi maminkou a manželem dcery.
10: Vaše dcera si najde přítele, s tím se samozřejmě vezme. No a ten muž, kterého si vezme, tak je váš zeďák.
11: Zeď je v rodinném vztahu muž, který je manželem dcery. Pohledů rodičů manželky, tchána a tchýně.
12: Zeď je mý dcery manžel.
13: Zeď je dcery manžel.
14: Zeďáci by se měli chovat líp.
0: Tak, zeď je manžel vaší dcery, myslím, že těch správných odpovědí tam zaznělo opravdu hodně. Jenom dodáme, že pokud máte syna, tak jeho manželka je pro vás jako pro rodiče snacha. A jsme zase o něco moudřejší. Další anketa, pokračujeme ve čtvrtek odpoledne.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: pokud někomu chyběly vyšší teploty a sluníčko, tak si následující dny zase přijdete na své, ale jak s jídelníčkem v tropech? V horkém letním počasí máme často problém, co si dát k jídlu, abychom se po jeho konzumaci úplně nespotili. Když se řekne letní jídlo, většině z nás se vybaví grilování, saláty nebo zmrzlina. Jenže zajímavé je, že lidé už před tisíci lety přizpůsobovali jídelníček počasí. Ve starověkém Středomoří se v horkých dnech jedlo hlavně ovoce, olivy, sýry a chléb. Maso bylo spíš výjimkou a těžká jídla si lidé nechávali na to chladnější období. V jižních státech Evropy dodnes platí jednoduché pravidlo, že čím větší vedro, tím lehčí oběd. Proto jsou tak oblíbená rajčata, okurky, melouny nebo studené polívky a třeba slavné španělské gazpacho vzniklo právě proto, aby člověka zasytilo, ale zároveň i osvěžilo. Je vidět, že některé kulinářské nápady jsou staré stovky let a fungují dodnes. Tak co funguje u vás doma? Co si dáváte, když máme tropické dny? 606 736 736 můžete napsat do Fresh Timeu příspěvek do dnešního vysílání. No a za chvilku mrkneme taky na fotbal.
1: Fresh Time. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Fotbalový šampionát.
1: Pojďme společně na fotbalové mistrovství. Španělští fotbalisté postupují do čtvrtfinále. Ve šlágru v Dallasu porazili Portugalsko 1-0. Na začátku nastavení rozhodl střídající záložník Merino po přidávce jiného náhradníka, a to Torrese. Španělé narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Spojené státy americké Belgie. Do čtvrtfinále mistrovství světa prošli poprvé od roku 2010, kdy získali zlato. Na fotbalové mistrovství světa jsou před námi závěrečné osmifinálové boje. Úterní program otevřou obhájci titulu Argentina, která se utká s Egyptem a bude chtít udělat další krok na cestě za obhajobou světového zlata. Ve večerním zápase se střetnou dvě mužstva ve výborné formě, a to Švýcarsko a Kolumbie. Obhájci světového titulu z Argentiny na šampionátu nestratili ve skupině ani bod. V osmi finále se ale nečekaně nadřeli s debitujícími Kapverdami. Favorit dvakrát přišel o vedení a postup mezi osm nejlepších si zajistil až golem ve 111. minutě prodloužení. Argentinci nyní drží sérii 11 vítězství a na mistrovství světa vyhráli už 10 zápasů za sebou. Egypt na turnaji také stále neprohrál a mezi 8 nejlepších týmů světa může postoupit vůbec poprvé v historii. Dnešní zápas začíná v 18 hodin našeho času.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. It's a

0: Dualipa před 14. hodinou, za chvilku další odpolední zprávy s Barčou. A zatímco včera bylo v Česku ještě chladno s deštěm a nejvyšší teploty přes den se většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů Celsia, ve zbytku týdne budou nejčastěji mezi 20 až 30 stupni a srážek ubyde od středy. Máme se na co těšit, o víkendu pak bude obloha převážně jasná a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Takže plavky rozhodně neuklízejte, naopak, a taky připravujte nějaký letní jídelníček. S tím vám samozřejmě poradíme, máme tady pár tipů, co si dávat takhle v létě od vás, našich posluchačů. Po 14. na to mrkneme.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14. hodina a právě teď pojďme na zprávy. Slovo si bere Barča.
1: Louny se snaží pro efektivní třídění odpadu udělat maximum a v Žadci se bude předělávat posádkový dům na byty. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Aby bylo třídění odpadu v Lounech jednodušší a přehlednější, spustilo město v červnu nové profily na sociálních sítích, kde jsou aktuální novinky, praktické informace k třídění odpadu i aktuální informace k testovacímu odpadu a usnadnit obyvatelům třídění biologicky rozloženého odpadu. Analýza ukázala, že v Lounech lze ještě 60% odpadu vytřídit. Ve velký multifunkční objekt se má brzy proměnit bývalý posádkový dům armády v Žadci v Masarykově ulici. Město na jeho rekonstrukci získalo dotaci 100 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Celý objekt zůstane stejně jako nyní rozdělený na dvě části s tím, že v domě v zadním traktu směrem k Milařskému muzeu vzniknou modernizované byty. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými nabídkami na sociálních sítích. Více už Sandra Volkánová z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
3: Česká správa sociálního zabezpečení důrazně varuje veřejnost před zavádějícími příspěvky na sociálních sítích, které klienty lákají na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Tyto reklamní kampaně neoprávněně využívají název instituce ČSSZ a státní znak České republiky, čímž se snaží vyvolat falešný dojem oficiální komunikace úřadu. Vizuály navíc prokazatelně obsahují nepřesné texty, vygenerované umělou inteligencí. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit. Veškeré potřebné údaje mají všichni klienti zcela zdarma a bezpečně k dispozici.
1: Senát zřejmě čeká spor o změnu v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoji k předloze se výbory horní komory neshodly.
2: Sport.
1: Kromě tradičně náročných tras se musí cyklisté v úvodu letošní Tour de France vyrovnat také s vedry dosahujícími až 40 stupňů Celsia. Obhájce prvenství Tadej Pogačar v této souvislosti hovořil o logistické noční můře.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: V noci bude zataženo až oblačno, od severu místy občasný déšť nebo přehánky. K ránu začne deště i oblačnosti v severní polovině středočeského kraje ubývat. Nejnižší teploty budou 17 až 14 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty budou 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Zprávy jsou za námi a před námi další odpolední muzika. Alex Voden. A v rychlosti máme 20 sekund na to, tak jaký byl ten šundr? Ty jsi vlastně šla s batohem.
5: Úžasný.
0: Spali jste v přírodě?
5: Jo.
0: Jo?
5: Venku, v lese a pod skalama.
0: A zvládli jste to teda? To bylo se segrou, že jo? Nebyl tam žádný chlap.
5: Nebyli jsme tam, kámoši, byl nás 8.
0: Jo, tak ty vás zase chránili, ty chlapi, tak je to dobrý, protože většina žen se pod stanem bojí spát právě.
5: No já jsem spala ve prostřed, protože já jsem se bála sama. Jo? Prostě, jako takže kdybych spala na kraji,
0: jasný víš? Důkaz, viděla si záhadu Blair Witch asi, že jo?
2: Honza Ladra, Bára Průšová,
6: Relax,
2: Relax Radio.

0: Slibovaný Alex Voren, krátce po 14. hodině ve Fresh Timeu na Relaxu. Pojďme se podívat na letní jídlo řečí čísel. Dneska tedy řešíme oblíbená letní jídla. Lidské tělo tvoří zhruba 60% vody a během horkého dne může člověk pod cením ztratit i více než litr tekutin za hodinu. Odborníci proto doporučují v létě příjem tekutin zvýšit. Zajímavé je také složení některých letních potravin. Meloun obsahuje přibližně 90 až 92% vody, okurka kolem 95% a rajčata asi 94%. Není tedy divu, že právě tyto potraviny patří v létě mezi nejoblíbenější. Ale pozor, tohle takhle mají sestavené jižní státy. Já jsem se vás, našich posluchačů, ptal, jaké máte rádi letní jídlo, když se řekne léto, jaké jídlo si vybavíte. A teď, když koukám na ty SMSky, tipněte si, co se tady nejčastěji ve studiu Rádia Relax objevuje. Jsou to relaxáci, ovocné knedlíky. Pěkně. Takže my, Česká republika, naši posluchači, letní jídlo, ovocné knedlíky, no tak to je jídlo, které mě dokáže zasytit skoro na celý den. Žádná rajčátka, žádný meloun. Ne, pěkně, ovocné knedlíky si dáváme přes léto. Tak když už máme ty ovocné knedlíky, tak jaké jsou ty nejlepší? Jsou to meruňkové, jsou to s borůvkama, nebo jsou to jahodové? Za mě jednoznačně borůvkový knedlíky.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

Za chvilku společně zkontrolujeme české dálnice, jaký je tam odpolední provoz, kde se bouralo, kde to stojí, kde se zdržíte. Tak ale teď pojďme k nám na náš rádiový Instagram, protože ještě máte chviličku možnost zapojit se do naší soutěže na Instagramu. Probíhá tam totiž soutěž o 2 vstupenky na koncert skupiny Činasky. Činasky si dáme za chvilku, jejich single Vedoucí, ale nás na tom Instagramu zajímá, kdo je frontman populární skupiny Činasky. Pokud to víte, tak možná, že se na vás usměje štěstí a že ve 2 lidech zadarmo vyrazíte 10. července do letního kina ve Slaném, kde jako speciální host bude taky Ondřej Ruml. Ale hlavně bude tam skupina Činasky a tu možná uvidíte naživo. Ještě pár minut máte tedy čas zapojit se do téhle soutěže na našem rádiovém Instagramu. Za chvilku tu soutěž ukončíme a taky budeme do 15. hodiny někomu volat.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák Vítov anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, začínáme D10, kde na 24. kilometru ve směru na Prahu je na vozovce kolečko z vozíku, leží mezi jízdními pruhy, tak zvolněte, počítejte s tím. A pozor, Pražský okruh, tam čekejte obrovské komplikace. Pražský okruh 22. kilometr ve směru na D1, tam je nehoda dvou nákladních vozidel, ale Pražský okruh 78. kilometr ve směru na D7, tam je to aktuálně úplně uzavřené, komunikace je dočasně uzavřena z důvodu velké dopravní nehody. Tři havarovaná těžká nákladní vozidla na místě zasahují všechny záchranné složky a tedy Pražský okruh ve směru na D7 je v tuhle chvíli na 78. kilometru úplně zcela zavřený. Tak počítejte s velkou kolonou a pevné nervy na Pražský okruh.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Madonna, vzpomínka na léta 90. Ale teď pojďme koukat dopředu. V pátek 10. července se uskuteční v Letním kyně Slaný koncert skupiny Činasky. A vy jste měli možnost na našem rádiovém Instagramu vyhrát dvě volné stupenky. Ptali jsme se vás tam, kdo je frontman populární skupiny Činasky. No, a já už tady mám od naší paní produkční výsledky téhleté soutěže. A samozřejmě nic složitého to nebylo, vaším úkolem bylo sledovat rádiový Instagram a taky odpovědět, kdo je tedy frontmanem, a spousta správných odpovědí. Ano, Michal Malátný je samozřejmě správná odpověď a to štěstí se dnes usmálo na posluchače, není to posluchačka, je to ale posluchač a je to, teď to tady vidím, Karel Sládek, tak ho zdravíme. Posíláme takhle potlesk, ale hlavně i ty dvě vstupenky. Takže Karle, gratulujeme. No a nebojte se, už za chvilku další soutěž. Třeba v éteru budeme další hodince soutěžit o dvě volné vstupenky do kina. No a na našem rádiovém Instagramu se během prázdnin objeví 100% další letní soutěž. Tak nás dál sledujte.

0: Madonna, I Feel So Free.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku další odpolední zprávy, ale teď je zprávy od vás řidičů. Máme příjemnější zprávy, a to z Pražského okruhu. Pražský okruh byl uzavřen ve směru na letiště, ale už je aspoň otevřený jedním jízdním pruhem, a to na 78. kilometru, kde došlo k nehodě tří nákladních vozidel. Takže 78. kilometr, nehoda se došetřuje, odstraňují se následky této dopravní nehody a jezdí se jedním jízdním pruhem. Tak aspoň už projedete.
0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.
3: We're in my soul, sister.

0: Damn.
1: Na minutu i na sekundu přesně právě teď je 15:00.
2: Kladno dostalo finanční dar od letiště Václava Havla a předalo ho tam, kde je nejvíce potřeba, a na Mělníku bude mít městská policie kvalitní zázemí díky rekonstrukci.
3: Relax Radio.
2: Finanční kompenzace za zvýšený hluk spojený s odkloněním části leteckého provozu na vedlejší dráhu letiště Václava Havla zamířila také do Kladna. Z více než 13 milionů korun, které letiště rozdělilo mezi dotčené obce, získalo město 1 milion korun. Primátor města se rozhodl využít prostředky tam, kde jich nejvíce zapotřebí, a to v dětském rehabilitačním stacionáři. Dar poslouží k vybudování multisenzorické místnosti. Budova městské policie na Mělníku v Husově ulici projde v příštích letech rozsáhlou rekonstrukcí. Cílem projektu je vytvořit kvalitnější zázemí pro strážníky, modernizovat technické vybavení a zlepšit podmínky pro komunikaci s veřejností. Projekt vyjde na více než 34 milionů korun. Se stavbou se začne už za pár dní a hotovo bude do konce příštího roku. Zeď kolem školního sportovního areálu u Berounské základní školy v Prejslerově ulici dostala novou podobu. Mluvčí města Jitka Soukupová.
4: Návrh výtvarného zpracování připravila Pražská umělecká škola designu a její studenti využili při přenosu obrazu na betonové plátno techniku světelné projekce. Motivy vycházejí z tématu vzdělávání, kreativity a osobního růstu mladých lidí.
2: Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele Motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, která se týkala rozhodování soudu o jeho vazbě a opatřeních, která vazbu nahrazují. V části, která směřovala proti samotnému trestnímu stíhání, jeho stížnost odmítl.
3: Sport.
2: Když se v neděli ráno tenistka Barbora Krejčíková podle svého rituálu dozvěděla, že bude hrát o čtvrtfinále Wimbledonu s Karolínou Muchovou, ptala se překvapeně svých trenérů, zda to myslí vážně. Později ale byla ráda, že Česko bude mít alespoň jednu zástupkyni v další fázi. Mrzelo jí, že to sice nebyla ona, protože v závěru měla nespecifikované zdravotní potíže, v rozhovoru s novináři ale věřila, že její čas ještě přijde.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio.
2: Zítra bude ve středočeském kraji proměnlivá oblačnost. Ranní teploty klesnou pod 15 stupňů, odpoledne se oteplí. Během dne nás mohou zasáhnout slabé přehánky.
1: Minulou hodinu jsme na našem rádiovém Instagramu rozdali dvě volné vstupenky na koncert skupiny Činasky a teď už tady mám ve studiu další dvě vstupenky a ty si říkala, že bys je chtěla taky, viď?
6: Jo, já bych chtěla.
1: To do kno, tak nemůžeš.
6: Ne, proč ne?
1: To je pro naše posluchače.
6: Tak já se taky zapojím do soutěže.
1: Vstupenky do kina Hutník tady v Kladně budeme mít v souboji moderátor versus právař. Kdyby si je vyhrála, na co by si šla, na jaký film?
6: Na scary movie.
1: Jasně. Tak to může být klidně spolu.
6: Tak jo.
1: A co bylo dál? Jelen.
7: A co bylo dál?
1: Tak to je muzika, která vás bude provázet mezi 15. a 16. hodinou na Relaxu. Hezké odpoledne.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Je krátce po 15. hodině, posloucháte Radio Relax, díky vám za to a pojďme si dát odpolední rady Honzy Ladry. Mám tady totiž dobrý trik do vaší domácnosti, občas se stane, že prostě houbička na nádobí smrdí. Nepříjemnému zápachu se ale můžeme vyhnout a to docela lehce. Houbičku bychom totiž měli pravidelně dezinfikovat. Jednou z účinných metod, jak se zbavit plísní a bakterií, je krátkodobé vystavení houbičky mikrovlnám. Ano, a teď už jste asi doma. Důkladně houbičku namočte a vložte ji, pokud máte doma mikrovlnku, vložte ji do mikrovlnné trouby na 1 až 2 minuty, a to na tu nejvyšší teplotu, kterou můžete nastavit. Vzniklé teplo pomůže zabít většinu přítomných bakterií a mikroorganismů. Jen pozor, mám to vyzkoušené, při vyndavání je ta houbička opravdu horká.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.
2: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: Dnes jsme ve Freshtimeu řešili naše oblíbené letní jídlo. Samozřejmě, že se tu objevily lehké saláty, rajčata, okurky, meloun a tak dále, ale máme rádi knedlíky, žijeme v České republice a v létě vyhrávají ty ovocné. Pěkně posypat tvarohem, cukr a máslo. Náplň je samozřejmě na každém z nás, ale myslím si, že jahodama podle mě potěšíte úplně všechny strávníky. Léto opravdu mění naše chutě více, než si možná uvědomujeme. Evropané během léta snědí o desítky procent více ovoce než v zimě a například meloun patří mezi nejprodávanější sezónní plody. Zajímavá jsou i čísla kolem grilování. V mnoha evropských zemích se během letní sezony prodají miliony kilogramů masa, zeleniny, grilovacího uhlí. Přitom odborníci připomínají, že ideální letní talíř by měl být z poloviny tvořen zeleninou, čtvrtinu by měly zabírat kvalitní bílkoviny a zbytek přílohy. Je to jednoduché pravidlo, které pomáhá zvládat horké dny s dostatkem energie a bez pocitu těžkosti. No ale co si budem povídat, taková grilovačka, pěkně hodit na grill krkovičku, to vůbec není špatný nápad. Třeba i dnes večer, pokud to nebude pršet, to počasí se má vylepšovat, tak zdravíme na všechny naše frekvence, kde už pomaličku třeba připravujete grily.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Výhry, slevy, zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, D1 směr Praha, výjezd na exitu 10 směr Pražský okruh, nájezd tedy z Pražského okruhu z D1, tak je to tam uzavřený z důvodu vyšetřování dopravní nehody, která se stala na Pražském okruhu, a to na 78. kilometru. Takže na Pražský okruh tedy se z D1 v tuhle chvíli nedostanete. Počítejte, že exit 10 je uzavřen. D1, 106. kilometr ve směru na Prahu, je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo, očekávejte mírnější zdržení.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: na souboji, moderátor versus právařka naproti mě, Barča, Barčovské odpoledne. Vy jste si ještě před chvilkou volali s Kamčou a Kamča. Hele, jestli ti dá Honza nějakou těžkou ukázku, tak počkej, ten to ode mě schytá. Takže vy už jste se tak na mě dopředu domluvili. Já musím říct, že nevím, jestli to bude pro tebe těžká ukázka, ale za mě tohle je ikonický sitcom. To už dávám tak trošku nápovědu.
1: No tak dobře.
0: Tak připravena bojovat?
1: Ano, jdeme na to.
0: Jdeme na to. Připravit, startujeme právě teď. A my tady máme pro vás dvě vstupenky do kladenského kina Hutník. A ty si vlastně ty vstupenky chtěla, viď? Tak ano. Třeba vyhraje někdo, kdo prostě půjde a vezme ještě i tebe.
1: No ale tak to by bylo hezký.
0: To by bylo dobrý, že? Takže pánové, hele...
1: Gentlemani
0: dneska můžete psát. Barča by vyrazila do kina, už si ji vybrala film. Takže podle mě ty už si možná objednáváš popcorn, ale ještě nemáš, s kým bys tam vyrazila. Tak uvidíme, jestli to tedy bude dneska nějaký muž. A kdo ví, tohle je píseň, kterou jsem hrál v sobotu na svatbě v Hořešovicích, tak zdravím celou obec Hořešovice, protože jsem sešel normálně celá obec. Ne, opravdu, to byla jako fakt, krásná svatba, rodina, celá obec se tam sešla a když se krájel svatební dort, jsme dali tohle. Rok 1987 až 1997. Je to tedy sitcom, seriál, 67% na ČSFD. A ty jsi doma, viď, jak tady tancuješ. No, tak není to těžký, ne?
1: Není to těžký, no.
0: Tak pojď dát jenom prostě indicie, že tušíš, co to je, protože vstupenky samozřejmě ty si nemůžeme nechat, jo? To by nás paní produkční, to by nás pozvala na kobereček do kanceláře.
1: To je škoda, to je teda škoda. Ale já ten sitcom určitě znám, protože jsem na něj koukala, když jsem byla malá.
0: No to mi jako nestačí, tak, že bych řekl, jo, dobrý, tady máš fanfáru, už ti věřím.
1: Není český.
0: Ano.
1: A nevím, co bych ti ještě dala jako za indicii. Protože já bych to zase prozradila, já se znám.
0: Já se taky tak trošku bojím, že to prostřelíš. No,
1: no ale... právě, no. A vím, no.
0: Tak, hele, dva body ti dávám.
1: Tak,
0: no.
1: Děkuju.
0: Tady je fanfára, dva body pro váš tým, tedy zprávařů. No a 66736736 ve hře, tedy do kladenského kina Hutník, dvě vstupenky. Pokud jste to poznali jako Barča, napište nám to. Ale chci znát odpověď, ne? Že řeknete, že to není českej. To mi ještě nestačí.
2: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: se vracíme zpátky do souboje, moderátor versus zprávařka, ale zprávařka Barča, ta už je vysmátá, ta už má dva body. Pojďme připomnout, co jí dneska nedělalo vůbec žádný problém. Rok 1987, seriál. A máme dva tábory, hele.
1: Jo, jo.
0: No. Je to buď Krok za krokem, píšete, anebo
1: ne.
0: Ženatý se závazky.
1: To ne, Krok za krokem.
0: No a pak ještě tady jeden tábor, ale to vás je málo, tady pár SMSek Mr. Bean. Tak to ne úplně.
1: Tak, takhle, to bylo první, co mě napadlo.
0: Fakt? Ty tam slyšíš Mr. Beana?
1: No, ale pak jsem věděla, že je to hloupost, takže jsem dala verzi B.
0: Nemůže to být tedy Krok za krokem. Tak pojďme na telefony. Koho tam máme? Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jasně, tak to bylo rychlý, ženatý se závazky. Kdo je tam další? Hezké odpoledne. A někdo tam je, ale neodpovídá. Haló, slyšíme se, Radio Relax?
2: Ano, slyšíme se, ano, Lukáš.
0: Lukáši, my tě Ahoj. Zdravíme, díky, že jsi se ozval, my už jsme se báli, že tam nikdo není, že bude mluvit do ticha. Tak co děláš v tuhle chvíli?
2: Vykladu práce domů.
0: Takže už pohodička, tak je to dobrý. Ano. A možná, že takhle na cestě vyhraješ ještě dvě stupenky na Rádiu Relax do kina Hutník. Co je to tedy za seriál? Mr. Bean, Krok za krokem, anebo nápad ženatý se závazky?
2: Je to ženatý se závazky.
0: A je to s fanfárou. Máš dvě stupenky, my ti gratulujeme.
1: Gratulujeme.
0: A teď, hele, ona chtěla Barča jít do kina. Máš někoho, s kým půjdeš?
2: Asi... Půjdu s dětma, no.
0: Tak Barčo, nic, no.
1: Tak zase nic, no, tak já zůstanu doma teda.
0: Barča, tady do těch telefonů, chcete mě? A ono prej by si rychle vrátil zase zpátky,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, to je pravda.
0: A zase tak jo. Jako, takže možná děti budou takže lepší volba, no.
1: Buď rád, že jdeš s dětma,
0: jasně.
1: Já budu doma a počkám si, až to bude na Netflixu.
0: No, s kterým mluví, myslíš?
1: Jo.
0: Dobře. A Lukáši, jak to ty máš, prosím tě... Když jdeš do kina, dáváš si popcorn nebo ne?
2: Jo, určitě. Když jdu tady na Kladno, tak to popcorn, no. I nachos.
0: Fakt jo, tak to si teda dobře, tak jsi v tom druhém táboře. Barčo, ty to máš jak?
1: No popcorn, vždycky fakt? Popcorn,
0: tak
1: ale...
0: Tak já vedle vás sedět nechci, protože mě vždycky hrozně rušíte, jak to jíte.
1: A co si dáváš ty?
0: Já si nedávám vůbec nic. Já jdu do kina na ten film a stejně podle mě, já když jdu s kamarádama a oni si dávají ten popcorn, tak mě vždycky hrozně překvapuje, než ten film začne a jsou tam ty ukázky, co budou dávat, jako další premiéry, tak oni to normálně během toho sní. Jo, že si to ani nevychutnají u toho filmu, oni vždycky, my si to musíme dát k tomu filmu, já říkám, ale už to máte snězený. Tak no, ty si to šetříš, nebo to sníš taky při těch ukázkách?
2: No já to sníš vždycky před těma ukázkama ještě, no.
0: Vidíš, to je...
1: A víš, jaký je výsledek, že ty ukázky jsou prostě moc dlouhý?
0: Ne.
2: Jo.
0: Prostě ne, vy se na to tak těšíte, na to jídlo. Podle mě některý chodí do kina na ty nachos spíš než na ten film.
1: No tak ten popcorn je takovej jiný, že jo?
0: Lukáši, my ti gratulujeme, užij si kino a hezkou dovolenou, užijte si to tam s dětmi.
2: Já vám moc děkuju.
0: Ahoj, šťastnou cestu.
2: Ahoj.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme 16 hodin a před námi jsou zprávy.
1: Berouně odhalili strážníci při lustraci hledaného pachatele a demolice autobusového nádraží na Kladně je v plném proudu. Hezké úterý přeje Bára a Jarka.
2: Relax Radio.
1: Strážníci městské policie Beroun chytili při kontrole bezdomovců hledaného zločince, který se vyhýbal nástupu do vězení za majetkovou trestnou činnost. Po 52letém muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muž byl předán k dalším úkonům policii České republiky. Kladno započalo s bouráním starého autobusového nádraží, které spíše dělalo město ostudu. Lidé se teď sice nemají kam schovat před deštěm nebo sluncem, protože demolice musela začít za plného provozu, ale město za to slibuje krásné nové autobusové nádraží už v září. Cestující po prázdninách čeká moderní prostor s parkovištěm a zelení. V Berouně pokračuje revitalizace pomníku padlým na Husově náměstí. Mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Poté, co restaurátoři dokončili rekonstrukci sochy Záboje, přišly na řadu okolní záhony, které je potřeba po restaurátorských pracích obnovit, doplnit zeminou a osázet. Zahradníci v okolních záhonech vysadí postupně několik set sazenic ledniček, 600 kusů velkokvětých afrikánů a 70 kusů šalvějí hajních. Následovat bude úprava vnitřního záhonu okolo sochy Záboje a výsadba dalších ledniček a trvalek.
1: Součástí prací je i výměna laviček. V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 více než loni. Potrvá do 31. července, řekl velitel náměstského cvičení Filip Šilhan.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté porazili v Brně 75-73 Estonsko, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88-79, po které skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: V noci bude zataženo až oblačno, od severu místy občasný déšť nebo přeháňky. Kránu začne déšť i oblačnost v severní polovině regionu se vyhýbat.
0: Ahoj, Barunko.
5: Ahoj, to jsem ráda, že tě konečně vidím.
0: My se tady vždycky vidíme úterý, čtvrtek, veď, a
5: právě,
0: stýská se
5: málo,
0: nám,
5: málo.
0: Měli bychom víc, veď. Mm-hmm. A co to uděláme, jako, aby jsme se viděli víc?
5: Měli bychom si udělat takový nějaký svůj pořad.
0: Svůj pořad. Ale tak schválně, o čem by ten pořad byl, jo? Asi bychom, co, drbali chlapy, viď?
5: No to ale tak jako nemohli bychom jenom ty chlapy, protože to bychom zase odradili ty mužský posluchače, že jo?
0: Ale tak bylo by to asi ta nejhlavnější náplň, že?
5: Tak jako určitě, ale já si myslím, že my dvě zrovna bychom do toho dali určitě i spoustu dalších zábavných témat.
0: A víš, co je dneska za den?
5: Ne.
0: Den říkej jenom pravdu.
5: A je.
0: A jejda. No a na to se můžou těšit naši posluchači. No a jinak taky na skapelu Oh Honey.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Krásné odpoledne, no vidíte, jak to začíná, je teplo a už se mi motá jazyk, zřejmě se mi spotil nebo nechápu. Každopádně, dneska máme docela zajímavé téma, dneska je totiž jeden z těch svátků, který může být buď úplně v pohodě, nebo taky pořádně nebezpečný. Nebezpečný, slaví se totiž den Říkej jen pravdu. No a já jsem se z toho tématu tak orosila, že zřejmě nevím, co dneska budu asi povídat. No asi jenom pravdu. No tak jsem si říkala, že bychom si to dneska mohli zkusit, ale tak jako upřímně trochu se toho bojím, protože představte si, že se vás doma třeba partner nebo partnerka zeptá, jak ti dneska dnes sluší účest, nebo jak vám to dneska sluší. No a vy si vzpomenete, že dneska musíte říkat pravdu a třeba to nebude jako úplně jako pravdivý, že to zrovna tomu partnerovi sluší, nebo ty ponožky by si brát neměl, protože se třeba k tomu smokingu nehodí a tak dále. No, tak jak to vlastně vyřešit, že? Tak mě napadá, jestli jste spíš ti, kteří řeknou pravdu za každou cenu, nebo ji občas raději zabalíte do takového toho hezčího obalu, taková ta milosrdná lež, jak se tomu říká. A zda se vám stalo někdy, že vás právě upřímnost dostala do pořádného maléru. Pište mi na náš Facebook nebo Instagram Rádia Relax, anebo SMS-kou do našeho studia 606 736 736.

0: Radio. Fotbalový šampionát.
1: Jo, fotbal žije, fotbal jede, na fotbalové mistrovství světa začíná pořádně přituhovat. Ve vyřazovací části turnaje už není prostor pro chyby, kdo prohraje, končí. Dnes večer se fanoušci mohou těšit na atraktivní souboj Španělska s Rakouskem a po půlnoci také na zápas Portugalska proti Chorvatsku. V dalších dnech tam budou Bosachovat Angletina, Kolumbie, Švýcarsko. Šampioná ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku tak slibuje další pořádnou forci fotbalových emocí.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: lávky. Pokud nějakou znáte, určitě ji dnes nezapomeňte popřát. Jméno Bohuslava má krásný slovanský původ a jeho význam je doslova Bohu, sláva nebo také oslavující Boha. Vzniklo spojení dvou staroslovanských slov, Bok neboli Bůh a Slava. Dříve lidé svým dětem dávali podobná jména jako symbol ochrany vděčnosti a přání šťastného života. No a když už se dneska tímto jménem setkáváme tak často jako dříve, pořád patří mezi tradiční česká jména s krásným významem. Tak všem Bohuslavám přejeme všechno krásné, hlavně pevné zdraví, spoustu radosti a krásný sváteční den. No a teď už je čas podívat se na dnešní kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. července. Tento den roku 1860 se narodil český skladatel Gustav Mahler. Po 33 letech přišel na svět také ruský básník Vladimír Majakovský. V roce 1940 spatřil světlo světa v Liverpoolu člen Beatles Ringo Starr. Narozeniny má dnes také jeden z legendární diskotékové formace Village People, David Hodou. A basák Spin Doctors, Mark White. 7.7. se také narodila ruská kráska Anna Kurnikovová. Ta v roce 1981. 7. červencový den v roce 1668 byl přijat Isaac Newton ke studiu na univerzitě v Cambridge. Roku 1891 byl patentován cestovní šek. Psal se rok 1967, když se skladba kapely Doors, Light My Fire, dostala na vrchol americké singlové hitparády.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
4: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
3: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
4: Více na www.dnyměsta.cz.

Miraj a myself, chci tě mít do rána. I to by vlastně mohla být taková menší lež, že? Ale my si dneska říkáme pravdu, máme den, říkej jen pravdu. A já jsem si uvědomila jednu takovou věc. Existují lidé, od kterých chcete slyšet jen pravdu. Třeba doktor, automechanik, nebo já nevím, kadeřník, manikérka, pedikérka. Tam se opravdu vyplatí, když nic nepřikrášují a řeknou prostě tak, jak to je. No ale pak jsou situace, kdy si člověk říká, že by možná bylo lepší, kdyby to vůbec ten člověk neříkal. Třeba když se vás kamarádka zeptá, myslíš, že ti byl tvůj manžel nebo přítel věrný a tak dále, nebo sluší mi ty šaty, nebo když třeba partner přijde s tím, že si koupil něco nového a čeká jenom pochvalu. No tak mě napadá, jestli jste někdy litovali toho, že jste byli až moc upřímní, a nebo prostě je to vaše taková ta přirozená stránka, že rádi říkáte pravdu, i když to třeba toho druhého zabolí. Tak mi zkuste napsat 6673636, jestli jste se setkali s pravdou, která opravdu bolela.

0: relaxu.
1: Prázdniny jsou v plném proudu, prostě jede to od rána do večera, člověk se může flákat, že jo, je teplo konečně, tak můžeme i do bazénu, no ale můžeme taky navštívit nějakou tu kulturu. Koncert Ireny Budweiserové a Jakuba Racka o příležitosti 20. výročí založení nadačního fondu Umění doprovázet se koná tento čtvrtek 9. července od 18 hodin v kostele Narození Panny Marie v Novém Strašecí. Zároveň můžeme 10. července od 19 hodin navštívit venkovní taneční zábavu v Otvovicích, amfiteátr koupaliště Otvovice, kde hraje kapela Bingo Band Josefa Chlupa a host večera bude Jan Hrubý. No tak pokud nevíte, co dělat, tak už víte.
0: Relax Radio. Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Tak dneska máme den Říkej pravdu a já tady mám zprávu od posluchačky Lenky Skladná. Ahoj Jarko, já jsem asi v tomhle neoblíbená. Pravdu říkám, i když vím, že může bolet. Když se mě kamarádka zeptá na názor, tak jí ho řeknu. Samozřejmě slušně, ale nebudu jí tvrdit, že jí něco sluší, když si myslím opak. Stejně tak nemám ráda to dnešní facebookové štěstí, kdy se všichni usmívají, dávají fotky z dovolených a tváří se, že mají dokonalý život. Přitom kolikrát je pravda úplně někde jinde. Já mám radši opravdové lidi než dokonalé profily. Lenko, děkuji za krásnou zprávu. Myslím, že jsi narazila na téma, které dnes řeší spousta lidí, nejen ty. Na sociálních sítích to často vypadá, že všichni mají dokonalé vztahy. Já mám taky Facebook, Instagram. Vypadají, že mají skvělou práci, krásnou dovolenou, usměvné děti, jenže život je prostě někdy úplně jiný. Člověk má své lepší i horší dny a možná právě proto si dnes čím dál víc vážíme lidí, kteří si na nic nehrají a dokážou být sami sebou. Protože opravdovost je podle mě mnohem cennější než dokonale vyfiltrovaná fotka. Ale občas ta pravda, já nevím, jestli je fajn, že ta pravda občas bolí. Co vy? 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax z Jara.

0: před náma písnička, moje oblíbená zpěvačka Lily Allen. Je to píseň, která je docela na první poslech veselá, chytlavá, ale text je pěkně jízlivý, docela se nám to hodí do našeho tématu. Britská zpěvačka, v ní zpívá takovým typickým humorem o tom, že i ten zdánlivě dokonalý partner může mít jednu zásadní chybu. A právě proto se tahle skladba jmenuje Not Fair, čili to není fair. Tak jdeme na to, Lily Allen a její hit Not Fair.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: belong together.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: právě jsme přišli do 17. hodiny.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Zítřejší počasí bude konečně přát všem milovníkům léta. Čeká nás většinou polojasno až jasno. Jen na jeho západě Čech bude během dopoledne ještě více oblačnosti a místy může doznívat déšť. Odpoledne už ale převládne příjemné počasí. Teploty se vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy dokonce až na letních 27. No hudebně se můžeme těšit samozřejmě na spoustu úžasných písniček, pak se můžeme těšit v následující hodince na anketu Relax v ulicích, ale teď už hudební ukázka. Co na plán, když tomu, jo, všichni určitě znáte v češtině, tak to vám zazní v následující hodince mezi 17. a 18.
3: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Je 17.11 a to je přesně čas na naší anketu Relax v ulicích. Položená otázka. Vysvětlete pojem zeď v rodinném vztahu. Tak co to je? Je to samozřejmě na konci je to s háčkem, jo? Aby si nikdo nemyslel, že to je něco, co je kolem nás všude. Ale je to, co se týče rodiny. No tak si to sami odpovězte, jestli vy byste to věděli. No a já vám pustím odpovědi, jak jste odpovídali vy.
1: Relax v ulicích.
2: Zeď je manžel mé dcery.
3: Zeď, nevím.
4: Zeď, to je od mojí ségry, manžel.
5: To je od dcery manžel.
6: No, je nějaký problém mezi rodinnými příslušníky.
7: To je manžel mý dcery.
8: Můj přítel je zeď mojí mámy.
2: Tak já, když budu mít manžela, tak to bude zeďák mých rodičů.
9: Zeď je vztah mezi maminkou a manželem dcery.
10: Vaše dcera si najde přítele, s tím se samozřejmě vezme. No a ten muž, kterého si vezme, tak je váš zeďák.
11: Zeď je v rodinném vztahu muž, který je manželem dcery. Pohledu rodičů manželky, tchána a tchýně.
12: Zeď je mý dcery manžel.
13: Zeď je dcery manžel.
14: Zeďáci by se měli chovat líp.
0: No ne, vidíte, nebylo to zas tak složité, že jo? Samozřejmě správná odpověď zněla, že zeď je manžel vaší dcery. A když máte syna, tak jeho manželka je snacha. Přiznejme si, že nikdy je těžší zapamatovat si ty rodinné vztahy. Kolikrát je to těžší, než si pamatovat PIN ke kartě. Hlavně, když se rodina rozrůstá a na oslavěch už člověk ani neví, jestli si povídá se švagrem, švagrovou, zetěm, zeťákovou nebo bratrancem, či je to sestřenice a tak dále. Ale je důležité zase na druhou stranu, že se máte rádi a že ty vaše rodinné vztahy fungují úplně luxusně. No a já mám pro vás takovou další malou hádanku, tu si dáme takovou interní. Schválně, jestli to budete vědět, budete mi to psát buď na Facebook, na Instagram a nebo na telefonní číslo 606736736. Teď pozor, jak říkáte rodičům vašeho manželka nebo manželky? Nemyslím tím tatínku, maminko, jo, ale takový to, jako byl tím zeťák, snacha a tak dále. Pište nebo volejte, jsem zvědavá a kdo bude rychlejší, dostane krásnou písničku na přání.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

Tak my se vrátíme k tomu dnešnímu tématu. Dneska je totiž den Říkej jenom pravdu a píše mi Petr z Rakovníka. Ahoj Jarko, dneska bych den Říkej jen pravdu radši přeskočil. Ráno se mě manželka zeptala, jestli nechrápu. Tak jsem popravdě řekl, že nevím, protože u toho většinou spím. Ku podivu se nesmála, takže dnešní den zatím hodnotím jako lehce rizikový. To je docela dobrý to téma, jako chrápání. To mi posluchač trošku malinko brknu do noty, protože... Já to teda řeším taky u nás jako pořád. Já už jako 22 let spím vedle jednoho pána a ten mi říká, že prostě nechrápu, ale jakmile spím třeba u kamarádky nebo tak dále, tak mi každý řekne, že strašně chrápu. Já říkám, to snad není možný. Tak dokonce mě kamarádka ji natočila na mobil, aby mi opravdu dala druhý den zpětnou vazbu a teda to bylo úplně šílený. A můj muž mi přesně řekl, tohle z toho, hele, promiň, já spím, já tě prostě neslyším, že by si chrápala. Tak mě napadá, má

0: nějaký recept, jak zrušit nebo jak vyléčit chrápání? Já teda opravdu nevím, jestli chrápu. Jo, kde jsem si jistá, když jsem třeba na kosmetickém zákroku, tak tam člověk, když je masírován, že jo, tak usne, tak ucítí takový to chrupnutí, jo, že v tu chvilku si jako leknete sama, že se probudíte, ale v noci mě prostě nic nebudí. No tak já budu ráda za vaše tipy 606-736-736, jestli máte nějakou pomoc ohledně chrápání.
1: Relax Radio. Relax s Jark.

0: Po anketě Relax v ulicích jsem vám dávala otázku, jak říkáme rodičům partnera, nebo když se samozřejmě vdáte nebo oženíte, tak jak jim říkáme. A správná odpověď je tchán a tchýně a správně odpověděla Karla z Berouna, kterému zgratulujeme. A já bych jí teda samozřejmě chtěla poslat tu písničku a píše mi, chtěla bych zahrát písničku o Pitbulla, jestli budeš tak hodná. Karlo, samozřejmě děkujeme, já ti zahraju a jdeme dál. Já pouštím písničku o Pitbulla, Boráčo i Loko.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Pražském okruhu D0 na 15. kilometru ve směru od Ruzyně k dálnici D7 počítejte se zdržením, došlo tam k nehodě dvouosobních aut, proto projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace hlásí také dálnice D1 před Brnem. Na 307. kilometru ve směru na Brno probíhá úklid po nehodě osobního vozu. Odstavní pruh je neprůjezdný, samotný provoz ale pokračuje. Jezděte opatrně, dodržujte bezpečný odstup a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Takže to dohrála Kateřina Marie Tichá, písnička Vzpomínej. Já doufám, že vás samozřejmě písnička neuspala, protože teď se budeme bavit o něčem, co se spánkem souvisí opravdu hodně a trochu jsme to už nakousli v předchozím vstupu. Řeč bude právě o tom chrápání. Jak už jsem říkala, tak samozřejmě já ten problém s tím chrápáním tak částečně mám, ale vlastně nevím, jestli ho mám. A tak mě napadlo se malinko popídit, jak třeba vzniklo slovo chrápat a tak dále, trošku do historie. No tak jsem zjistila asi nic nového. Všichni to možná vyvíte, že tento chrápání zní nějak jako... No a pak jako to znělo takový chr, chr, chr a proto všechno se nazvalo chrápání, takže předkové měli jasno. Bylo takové krásné zvukomalebné slovo, vidíte. Takže mě dneska zajímá, kdo u vás doma právě v noci předvádí koncert pro tu celou ložnici. Jste to vy, partner nebo partnerka, nebo máte doma dokonce dva solisty? Zkuste mi napsat nebo zavolat vaše příběhy. Už teď se moc těším na 606 736 736 a hlavně mě prosím vás uklidněte, že nejsem jediná, kdo má ten strach, že opravdu ten koncert pronáší on.

0: Před námi je teďko úžasná skupina, dívčí skupina Atomic Kitten, který v roce 2003 vydali album Ladies Night, které pojmenovali podle slavného hitu kapely Kool & The Gang. Právě s nimi tuhle disco klasiku znovu naspívali a vznikla chytlavá taneční verze, která se stala jedním z jejich posledních velkých hitů před rozpadem skupiny. Tak si jdeme užít skupina Atomic Kitten Ladies Night. Oh yes, it's Ladies Night.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Za pár sekund máme 18 hodin.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Jestli plánujete zítra výlet, kolo nebo jen posazení na zahradě, zítřek vypadá velmi dobře, obloha bude většinou polojasná až jasná, pouze na jihozápadě Čech se dopoledne ještě může připomenout déšť předchozího dne, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Odpolední teploty budou příjemné mezi 20 a 25 stupni na jihu Moravy až 27. Tak pokud jste si naladili teprve teďko, teď vás samozřejmě vítám a rozhodně nikam neutíkejte. I mezi 6 a 7 hodinou pro vás máme pořádnou porci skvělé muziky, zajímavých témat i vašich zpráv. Podíváme se třeba na to, co vás dnes nejvíc pobavilo a samozřejmě nebude chybět ani pohodová letní atmosféra, která k Radio Relax prostě patří. Jonas Blue vás může pobavit v následující hodince. Zůstaňte s námi, protože ta nejlepší společnost na cestě domů i při večerní pohodě pokračuje už za malou chvíli.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

zapnuli rádio, tak jsme tady začali mluvit o tématu, co se týče chrápání. A já tady mám pár zpráv, které jsem si vybrala. Tak Petr Sklad napíše, u nás chrápu prý já. Manželka říká, že jsem si v noci otevřel vlastní pilu, já jí ale nevěřím, protože u toho vždycky spím. Lenka z Berouna, můj manžel tvrdí, že nechrápe, jenže pokaždé, když začne, náš pes se zvedne z pelíšku a jde spát do přecíně. To mluví za všechno. Karel z Rakovníka, nejvíc chrápe děda, když usne na chalupě, sousedé mají pocit, že někdo startuje starý traktor. Tak to je taky zajímavé. A Jana Zloun, já nechrápu vůbec, tedy aspoň si to myslím, ale manžel si minulý týden koupil špunty do uší, takže asi bude pravda někde uprostřed. Statistiky dávají zapravdu samozřejmě spíš dámám. Podle údajů chrápe zhruba 40% mužů, zatímco u žen je to přibližně 24%. Celkově se chrápáním potýkají až 4 z 10 dospělých. To je docela hustý. Odborníci říkají, že muži mají často uší dýchací cesty a tuk se jim více ukládá v oblasti krku, což chrápání nahrává. U žen se ale po menopauze rozdíly postupně stírají a ve vyšším věku už chrápou muži i ženy téměř stejně často. No tak to se mám na co těšit, ale já mám pocit, že ten průměr jsem vyrovnala už od 30 let. Tak jestli jsem v menopauze od 30, nevím, ale budu ráda, když mi manžel zase nahraje nějakou nahrávku, že opravdu chrápu. No to bych se z toho picla.

Krásná devadesátka. Je to jeden úžasný hit, u kterého mám vždycky pocit, že se přidá na zpívání úplně každý. Backstreet Boys a jejich píseň As Long As You Love Me. Jakmile uslyšíte ten známý refrém, klidně si zpívejte. Je to taková ta část, ve které zpívají o tom, že nezávěří.

0: hlavní město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Adam Ďurica, Ema Drobná, Naše hriechy. A já jsem teďko narazila na takový zajímavý článek, kde docela mě i pobavil, ale zároveň trošku vděsil. Psalo se v něm, že prý hloupého člověka poznáte podle 6 věcí. Tak jsem si říkala, no, výborně. Tak teď se budu celý večer kontrolovat, jestli náhodou nedělám některou z nich a hlavně, jestli neděláte vy. Jedna z těch věcí je třeba přehnané sebevědomí. To jsou přesně ti lidé, kteří vědí úplně všechno. Nemusí si nic hledat, nic ověřovat, oni mají prostě pravdu, vždycky, i když ji třeba nemají. Naopak je tu potřeba pořád mluvit a nikoho nepustit ke slovu. Znáte někoho takového, že vám vlastně položí otázku a než stihnete odpovědět, už 5 minut ten člověk vypráví vlastní příběh. Dalším znakem je schopnost přiznat chybu. Někteří lidé by radši vymysleli 10 výmluv, než aby řekli jednoduché, hele, jo, spletl jsem se. A víte co? Myslím, že úplně každý z nás se v některé z těch bodů občas pozná. Já třeba nikdy doma taky tvrdím, že jsem 100% dala klíče od auta na jedno jediné správné místo a po 10 minutách je najdu úplně někde jinde. Takže o sebevědomí nouzi rozhodně nemám. Schválně mi napište, které z těchto vlastností vás vytáčí nejvíc. Člověk, který musí mít vždycky pravdu, nebo ten, kdo nikdy nepřizná chybu. Vaše zprávy už teď mi říkám do studia na 606 736 736.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Taky máte pocit, že poslední dobou, když otevřete Facebook nebo Instagram, tak na vás vždycky vyskočí Taylor Swift. Já mám pocit, že v posledních dnech je snad úplně všude. Fanoušci po celém světě řeší její velkolepou svatbu s hráčem amerického fotbalu Travisem. A obřad se odehrál v legendárním Madison Square Garden v New Yorku. A média už této svatbě říkají americká královská svatba. Dorazilo údajně stovky hvězdných hostů a co mě neskutečně pobavilo, tak byl oddávající, byl sám herec Adam Sandler a celé oslavy prý patřily k největším společenským událostem posledních let. No a já bych ráda tuhle písničku od Taylor Swift poslala taky našemu kamarádovi, který právě teďko přemlouvá svojí přítelkyni, aby už konečně porodila, protože se těšil na ten sud, který přijde dneska večer. Takže Honziku, já ti posílám krásnou písničku, no a sakra, dělej taky s tím už něco, ne? Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Prázdniny s relaxem.

Milí posluchači, pořád se bavíme o článku, který tvrdí, že hloupého člověka často nepoznáte podle toho, co říká, ale podle toho, jak se chová. Třeba když nikdy nepřizná chybu, musí mít za každou cenu pravdu, nebo neposlouchá ty druhé. No a přesně k tomu nám napsala Monika z Berouna. Jarko, u nás doma je to jednoznačně můj manžel, nikdy se nesplete. Když zabloudíme, tak prý nejsme ztracení, ale jen jedeme jinou cestou. A když něco pokazí, vždycky za to může návod nebo ten, kdo ho napsal. Já už se tomu jen směju. Moniko, moc krát děkuju, to je skvělé. Mi to něco připomíná. Nejsme ztracení, jen jedeme jinou cestou. To je docela taková zajímavá věta, kterou už určitě někdy slyšel nejeden spolujezdec. Ale abychom byli spravedliví, znám i pár žen, které mají poslední slovo úplně stejně jisté. A možná je to vlastně dobře, kdybychom se občas neuměli zasmát sami sobě, byl by život asi pěkná nuda. No tak pište dál, kdo ve vašem okolí prostě neumí přiznat chybu nebo musí mít vždycky pravdu. Těším se na vaše další příběhy. 606 736 736. A teď už Felix Jane Future, Sarah Burns and now it's good time to be.

0: Máme minutku po 19. hodině a je čas si říct, jaké bude zítra počasí.
1: Relax Radio.
0: No tak počasí na zítřek potěší. Převládat bude polojasno až jasno a jen na jihozápadě Čech se dopoledne ještě udrží více oblačnosti s doznívajícím deštěm. Na horách bude kolem 15 stupňů, na Šumavě přibližně 18, v nížinách se pak teploty dostanou na příjemných 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až na 27, zkrátka den jako stvořený pro pobyt venku. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi pomalu, ale pomalu loučit. Budu se těšit na slyšenou zase ve čtvrtek od 16 hodin do 19 Relax s Jarkou, tak si nezapomeňte naladit naše rádio Relax a ochutnávka hudební, co vás bude čekat mezi 19 a 20 hodinou. Tak jo, skupina Queen, máte se na co těšit, zůstaňte s námi a poslouchejte Radio Relax. Mějte se krásně, stávejte básně.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio. Relax. Relax Radio.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 8. července. Tento den roku 1951 se narodil člen formace Depeche Mode Andrew Fletcher. V roce 1959 spatřil světlo světa tento den český zpěvák Petr Kotwald. O 4 roky mladší je jeho americká kolegyně Joan Osborne. 8. červencový den přišel na svět také jihoafrický prezident Nelson Mandela. Naopak nejmladší z dnešní sestavy je lékař a někdejší moderátor Roman Schmutzler. Narodil se v roce 1969. Od tohoto dne roku 1796 používají Američané cestovní pasy. 8.7.1889 začal vycházet magazín Wall Street Journal. V roce 1900 se uskutečnil první noční zápas v baseballu. 57 let na to vznikla organizace CDC, která se zabývá zkoumáním zvlášť nebezpečných nemocí. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.